největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Bez vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery máme 18. júna, koncerty pod holým nebom a festivály, to všetko sa už naplno rozbehlo a u nás na Facebooku rozdávame lístky na festival Rock pod kameňom. Apokalyptika, Hypocrisy, Hybrid Theory, Kabát, Iné kafé, Horky že slíže, Rage, Konflikt a mnoho ďalších kapiel. Celé sa to inak uskutoční v Belej nad Cirochou, tak pokiaľ chceš lístky, treba ísť na Facebook Rádia Rock a napísať nám, prečo tie lístky máme dať práve tebe.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Rádio Rock.